0: Dobrý večer, vážení posluchači, právě nám dohrála první písnička dnešního večera, kapela Cactus se skladbou nazvanou Kataklizma. A jestli mě paměť neplete, tak kapelu Cactus jsme zde na rádiu ještě neměli. Jen je krátce představím, jde o kapelu ze Štemberka, která vyrostla z punku, ale na její aktuální desce, ze které písnička Kataklizma pochází, ta deska se jmenuje Osmihodinový muž, tam toho punku už moc není. Kapela tam míchá ponurý rock and blues, blues, postpunk a občas tam je pár skoro country písniček, je to takové celkem zamixované. A album vlastně vyšlo už minulý rok, ale do hledáčku se mi dostalo teprve nedávno, což je docela dobře, protože jsem si rozšířil ten takový zápisníček těch českých kapel, jejich nepřeberně. Nemůžu asi všechny proskenovat automaticky, protože těch kapel je skutečně nepřeberné množství a no, řekněme si, kdo se má v těch hromadách písniček vyznat. A co se týče písničky, kterou jsme právě slyšeli, tak ta je jednou z nejrychlejších a nejdivočejších na celém albu. Nejde zrovna o ideálního zástupce, ale právě díky její divokosti jsem se rozhodl ji připravit jako první úvodní písničku naší dnešní české party. Doufám, že se vám líbila a my se pomalu přesuneme dál.
1: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
2: Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie.
1: City Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity. Found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
0: Dobrý večer, vážení posluchači, ještě jednou. Teď vás konečně můžu přivítat u dalšího českého pořadu zde na City Park Radio. Opět jsem s vámi já, Party Puff. Stejně jako každé druhé a čtvrté úterý v měsíci vám přináším krásu české kultury pomocí písniček, které si víceméně pečlivě vybírám každé dva týdny, no každé dva až tři týdny právě pro vás, pro naše krátké, pro naše malé komunitní rádio, pro náš krátký český pořad. Předcházející dvě hodinky tu s vámi mimochodem byl Harry a jeho pořad Drive Time. To byly skvělé písničky, které mě přivedly sem do rádia, vás doufám přivezly po cestě domů, nebo pokud jste už doma, tak vám přiblížili ten začátek večera. No teď tu s vámi budu na jednu hodinku, no necelou, už zbývá jen 45 minutek. A tak do 8 hodiny tu s vámi budu já a po 8 hodině se na vás těší tradičně Jace a Joe s programem New Brew. A to myslím není všechno, podívejme se do programu, no jasně, pokud s námi vydržíte až do 10. hodiny večerní, tak tu bude pořád Let's Talk. A to bude na následující hodinku. No, vidíte, krásný večer na City Park Radio. Doufám, že se ho užijete stejně jako já. A my se pomaličku podíváme na tu naši hromadu písniček. Mám jich celkem 10, jedna už je za námi. teď si pustíme něco trochu veselejšího, a to spolu s písničkářem Pokáčem.

To byl Pokáč a jeho písnička Ignore. A jestli jste se při ní náhodou poznali, tak se nemusíte bát. Rozhodně v tom nejste sami. Pokáč si tentokrát vzdal na mušku jednu věc, kterou asi všichni dobře známe. Když někomu napíšete, čekáte na odpověď a místo ní přijde ticho. Žádná zpráva, žádné vysvětlení, jenom krásný, poctivý ignor. No a právě z takovéhle obyčejné, možná trochu otravné situace dokáže Pokáč udělat písničku, která někoho možná i pobaví. Typický pro něj jednoduchý humor a schopnost vzít úplně běžné věci ze života, udělat z nich něco trochu směšného. No a pokud vás dneska někdo ignoruje, neberte si to osobně, doufám, že se to brzy zlepší a my se pomalu, ale jistě přesuneme k další písničce. Tentokrát zase něco trošku tradičnějšího s hudebnicí nebo zpěvačkou, která na české hudební scéně, na rozdíl od Pokáče, je už desítky let. Petra Janů nám zaspívá následující písničku.

0: dohrála nám Petra Janů, teda Petra spíše dospívala. S Petrou, pokud vím, zahrála její doprovodná kapela Amsterdam. A to je mimochodem důkaz, že i v současném nezrovna stabilním světě naštěstí některé jistoty pořád přetrvávají. Například ta, že Petra Janů je skvělou zpěvačkou a spolu s její doprovodnou kapelou za zády se nemusí bát znít pořád tak nějak podobně jako dříve, aniž by se stala parodií nebo takovým stínem jako některé mnohé další kapely, které postupně uvadnou. Petra Janů s písničkou Ráno, kterou jsme právě slyšeli, ta vyšla, no, vyšla vlastně už pěkně dávno, myslím, že to by mohla by být i starší než já sám, ale já si ji všiml, nebo do programu jsem ji zařadil právě díky tomu, že byla znovu vydána v rámci Petřiny nejnovější desky, nazvané Světla reflektorů. Na té Petra vzpomíná na své dřívější období, především na svého, pokud, kdo pak to byl, Otu Petřina. To byl její skladatel nebo spolupracovník a vlastně z toho se týká i předchozí album Petra a Petřina, tak se jmenovalo. A i to aktuální EPčko Světla reflektorů se tohoto období týká, jak říkám, slouží hlavně jako vzpomínka na toho geniálního kytaristu, skladatele a autora. A ne na něj. Petra Janů ráda vzpomíná na dřívější spolupracovníky, ať už třeba Pavla Vrbu, Zdeňka Rytíře či Pavla Koptu. Jejich texty a hudba jí velmi, velmi v minulosti pomohly. No, konec vykládání o Petře. Teď je vlastně na čase se tak trochu zeptat, jestli se vám takováto starší, skoro bych dneska řekl oldies, písnička líbí. Pokud byste chtěli více takových, neváhejte a napište mi, protože mi stále můžete doporučit hudbu na další vysílání. Pokud byste chtěli víc rockových písniček, nebo raději nějakou dechovku, a co třeba pořádný metalový nářez, no jasně, dejte mi své názory a přání pomocí SMSky sem přímo do studia na číslo 04 3818 7686. Vaše komunitní rádio, City Park Radio, je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá. No, já se těším na vaše zprávy a my se pomaličku, ale jistě pustíme další písničku, teda hned jen co ji najdu.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.
0: A teď už je na řadě slíbená písnička, trochu jsem si je tu přeorganizoval a ta následující bude pořádně rychlá od kapely, která si říká Urban Trump.

0: with music for us all. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Právě jsme slyšeli kapelu, která si říká Žamboši, a já si říkám, byli tu poprvé, nebo ne? A přiznám se, nepamatuju si, pokud jsem je už někdy vysílal, tak jsem vám možná o nich něco řekl. No, víte co, pojďme postupně dál. Ta písnička, kterou jsme právě slyšeli, se nazývá Součástka a pochází z Žambošího aktuálního alba nazvaného Skrýš. To vyšlo koncem minulého roku, ale jak už se tak stává, nedostalo se mi do hledáčku úplně ihned. Nevím, zda to je tím, že je to takové folkové album, přeci jen Žamboši se zařazují především mezi ten folkový žánr. Nejde o takovou neznámou kapelu, přeci jen mají za sebou tři ceny Anděl, tři ceny Anděl má za sebou Jan Žamboch, což je takový hlavní představitel, jak jste jistě podle názvu uhádli, který za kapelou stojí, ale má za sebou i nějaké solové písně pod hlavičkou Wolf Lost in the Poem. No, tohle jméno slyším poprvé, přiznám se dneska, a tak to znamená, že bychom si některou z těchto písniček mohli pustit někdy příště. Ale no, konec Žambochů, pojďme pomaličku dál, přeci jen zbývá nám posledních 20 minutek našeho krátkého českého programu. Měli jsme tu vlastně za celou dobu jednu jedinou zpěvačku, Petra Janů nám zaspívala před pár minutami, tak bychom to měli napravit. Co třeba spolu s Terezou Kerndlovou?

0: dohrála nám skladba nazvaná Už nejsme spolu od Terezy Kerndlové. Tereza v minulosti ještě jako skoro nezletilá byla spolu s druhou Terezou, tentokrát Černochovou a Helenou Zeťovou, členkou tria Black Milk, jež se opíralo o slávu svých rodičů a také o mohutnou podporu TV Nova. Dnes je Tereza Kerndlová už samostatnou zpěvačkou a podle jejího hlasu bychom jí 40 let asi nečekali. Přeci jen zní stále celkem mladě a to je dobře, protože dámských zpěvaček na české scéně až tak moc není a zdá se, že Tereze se ta hudební kariéra celkem dobře podařila. Písnička, kterou jsme právě slyšeli, je z jejího aktuálního alba nazvaného Diamanty, které recenzenti byli tak trochu rozporuplní, někteří to ocenili jako jednoduchou, víceméně popovou tvorbu, ostatní říkali, že jde o celkem nudnou, nezáživnou tvorbu. No, co si z toho odnesete, to nechám vážení posluchači na vás, protože přeci jen hudba padne každému úplně jinak. A hudba může být i z jiných krajů, nejen ze České republiky, když zrovna v našem pořadu by České republice měla být alespoň trochu přítomná, ale občas krátce odbočím k našim, řekněme, bratům ze Slovenska.
1: Without leaving your armchair, you can visit all corners of the planet, thanks to Around the World on City Park Radio. With music from Argentina to Zimbabwe, in every style you can imagine, Around the World gives you an endless selection of sounds.
2: Por tu ventana.
1: Take a trip around the world, Sundays at 7 p.m. on City Park Radio.
0: Tak a teď už na nás konečně čeká slíbená písnička ze Slovenska v podání uskupení Květa.

ego. Snad všechen ten optimismus už je pryč. Žádný konec dějin, bro, skončily jen naše sny. Uzevřete průliv tý krve, co z toho všeho teď plyne. Kladou nálože na přehrady, chtěj ti hlavu zaplavit. Byl covid, před ním nic, po něm všechno teď je hit. Letí dron, hoří dům, kopu bunkr, já chci pryč. Koupil jsem dětskou plynovou masku, po nocích mapuju cesty. Brzo to praskne nespy, něco se mění, cítím to v

0: Tohle byla Květa spolu s kapelou P/ST, kteří tam zajistili tu rapovou pasáž. Písnička nazvaná Přesila. Ta pochází z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě 4. září, tedy před pouhými pár dny. Nazývá se Rozkousanej svět. Ale protože nám čas pomalu, ale jistě utíká, tak nemám moc času, víte co? Pustíme si něco dalšího. Kapela Rest.
1: Je to hudba z ulice pro lidi z ulice.

dohrála nám Pam Rabbit, písnička nazvaná Máš čas. No a já teda čas skutečně nemám. Blíží se nám konec našeho českého programu, takže vám, vážení posluchači, skutečně moc děkuji, že jste si nás naladili, doufám, že jste si to užili. No a my se uslyšíme zase za nějaké ty 2 týdny, jestli to počítám správně, doufám, že jo. A víte co? A já vám už jenom popřeji, jako vždy, krásné vzpomínky na tu naši krásnou zemi českou a pustíme si poslední písničku, kapela Rybičky 48, písnička nazvaná Kámo z nejnovějšího alba, které se nazývá Big Beat. Stay tuned, City Park Radio, Party Puff, check it out.